0: ancora voi. 6023.
1: Už jste někdy slyšeli o místopředsedech Evropského parlamentu? Z názvu této pozice je zřejmé, že v parlamentu hrají klíčovou úlohu a musí být důležitými politickými figurami. Víte ale, kdo vůbec místopředsedové a místopředsedkyně Evropského parlamentu jsou, co vlastně dělají a jak jsou voleni?
2: Stejně jako předseda či předsedkyně Evropského parlamentu, musí být místopředsedové a místopředsedkyně nejprve zvoleni. Volby do Evropského parlamentu se konají každých 5 let, ale předsedové a místopředsedové se volí každého 2,5 roku. O tom, kdo se jimi stane, rozhodují samotní poslanci. Volba místopředsedů na první polovinu volebního období parlamentu probíhá v červenci po evropských volbách. Další volby se konají o 2,5 roku později v lednu, přesně v polovině volebního cyklu. Volbu nového místopředsedy či místopředsedkyně je také možné uspořádat v případě, že se jejich pozice v průběhu volebního období uvolní. To může nastat mimo jiné tehdy, pokud aktuální místopředseda či místopředsedkyně přijme jinou politickou pozici ve své zemi nebo jiné evropské instituci. K podobné situaci došlo například v lednu 2023, kdy se novým místopředsedou stal lucemburský poslanec Evropského parlamentu Marc Angel. Ten byl do funkce zvolen poté, co poslanci kvůli skandálu ohledně korupce a praní špinavých peněz odvolali jeho předchůdkyni Evu Kailiovou. Kandidáty na pozici může nominovat politická skupina parlamentu nebo skupina představující alespoň 20% všech europoslanců. Za současného stavu je jich tedy potřeba minimálně 36. Ke zvolení je nutná absolutní většina, což znamená, že kandidát potřebuje více než polovinu všech hlasů odevzdaných v tajné volbě. Místopředsednických křesel je celkem 14. Všechna mohou být obsazena již v prvním kole. Tedy za předpokladu,

0: že všichni kandidáti získají zmíněnou absolutní většinu. Pokud prvním kolem projde méně než 14 kandidátů, uspořádá se druhé kolo, aby se obsadila zbývající místa. V případě, že je zapotřebí třetí kolo hlasování, stačí kandidátům pouze relativní většina, takže zkrátka uspějí ti, kteří získají nejvíce hlasů. Pokud by náhodou došlo na rovnost hlasů, je zvolen věkově nejstarší kandidát. Teď, když už víme, kdo a jak místopředsedy a místopředsedkyně volí, se můžeme podívat na to, jaké jsou jejich úkoly a povinnosti.
1: Předseda či předsedkyně parlamentu svých 14 místopředsedů a místopředsedkyň pověřuje různými úkoly. Mezi jejich hlavní povinnosti patří vedení Evropského parlamentu pomáhat, reprezentovat je a v případě potřeby je zastoupit. Mohou například předsedat plenárním zasedáním. To znamená, že jednání zahajují, ukončují nebo přerušují. Během zasedání pak dohlížejí na pořádek v sále, udělují poslancům slovo, ukončují rozpravy, dávají hlasovat a oznamují výsledky hlasování. Mohou také parlament zastupovat na mezinárodní scéně, při slavnostních příležitostech a ve správních, právních a finančních záležitostech. To v praxi často znamená, že jezdí na oficiální návštěvy do zemí mimo Evropskou unii a jednají se zástupci jiných institucí.
0: Místopředsedové spolu s předsedou a takzvanými kvestory tvoří předsednictvo, které určuje pravidla a dohlíží na to, aby vše v parlamentu fungovalo hladce. Předsednictvo rovněž připravuje návrh rozpočtu parlamentu a rozhoduje o administrativních, personálních a organizačních záležitostech. Při výběru místopředsedů a kvestorů se poslanci snaží o to, aby předsednictvo alespoň přibližně odráželo rozložení politických skupin v parlamentu.
1: V dnešní epizodě jsme se podívali na stěžejní roli, jakou místopředsedové a místopředsedkyně v Evropském parlamentu hrají. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak fungují další důležité pozice v parlamentu, jako například předseda, respektive předsedkyně, či kvestoři, nebo již zmíněné předsednictvo, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: Unia Europejska zdecydowanie wspiera Ukrainę od samego początku pełnoskalowej inwazji Rosji, czyli od 24 lutego 2022 roku. Potępiła agresora i nałożyła na niego sankcje. Dostarcza też Ukrainie pomocy finansowej, humanitarnej i wojskowej.
3: Sława Ukrainie!
4: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
5: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
6: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
2: W tym podcaście przyjrzymy się obecnej sytuacji, reakcji Unii, a także skutkom, jakie przynoszą sankcje nałożone na Rosję.

0: geklaut. Riech ihm die Beine.
1: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
2: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
3: Schämen Sie sich.
2: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
4: ausmachen.
5: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
1: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
6: Neljä muuta finalistia olivat 20,000 Species of Bees, Kuolleet lehdet, On the Adamant ja Savusaunasisaruus. Viittä finalistielokuvaa esitettiin ympäri Eurooppaa. Yleisö pystyi äänestämään suosikkiaan. Elokuvien lopullinen sijoitus määräytyy yhdistämällä katsojien äänet ja parlamentin jäsenten äänet. Kunkin ryhmän painoarvo on 50%. Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, jotka saavat pohtimaan sosiaalisia ja poliittisia aiheita. Palkinnon tavoitteena on kannustaa keskusteluun ja vahvistaa eurooppalaista identiteettiä elokuvan keinoin. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
7: Transatlantický obchod s otroky je temnou a bolestivou kapitolou lidských dějin. Trval přes 400 let a postihnul více než 15 milionů lidí. Byl součástí takzvaného trojúhelníkového obchodního systému mezi Evropou, Západní Afrikou a Amerikou. Sice byl na počátku 19. století zrušen, přesto můžeme vnímat jeho následky i v současnosti. Rasistické ideologie, kterými lidé ospravedlňovali obchod s otroky a udržovali ho v chodu, pořád sytí dnešní diskriminační postoje a chování. V tomto podcastu si připomínáme oběti otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Ptáme se, jak tato temná kapitola historie ovlivňuje náš současný svět a společnost. Nejdřív si uděláme malý výlet do minulosti. V 18. století bylo Haiti, ostrov v srdci Karibiku, francouzskou kolonií. Zotročení Afričané, kteří pocházeli především ze západu kontinentu, tu byli vystaveni nepředstavitelným útrapám. Zažívali hodiny dřiny, zranění, nemoci, násilí, také byli často podvyživení. V této době se i na Haiti dostaly ideály francouzské revoluce. Rovnost, svornost, bratrství. A probudili u místních lidí touhu po svobodě. Kolonie se však stala místem bojů, kde se proti sobě postavily konkurenční koloniální mocnosti, které podporovaly různé frakce a prosazovaly své vlastní zájmy. V této pohnuté době zde v letech 1791 až 1804 probíhala revoluce. Jejím vůdcem se stal bývalý otrok Toussaint Louverture a vedl své souputníky na cestě za svobodou a nezávislostí. Revoluce se zdařila. Haitský lid získal na Francii nezávislost a Haiti se stalo první zemí založenou bývalými otroky. Tento dějinný okamžik nejenže znamenal konec otroctví na Haiti, ale měl odezvy i daleko za jeho hranicemi a nakonec přispěl ke zrušení otroctví jako takového. A teď se vrátíme zpět do současnosti.

0: Guterres se k tomu vyjádřil jasně.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miliony afrických dětí, žen a mužů byly prodány jako zboží přes Atlantik. Vyrvali je z jejich rodin a z vlasti, rozvrátili jejich komunity, jejich tělo bylo bráno jako komodita a bylo jim upíráno samotné lidství. Dějiny otroctví jsou příběhem utrpení a barbarství, v němž se lidstvo předvedlo ve své nejstrašnější podobě. Najdeme v nich ale také příběhy dechberoucí odvahy, kdy se jednotlivci zachovali jako skuteční hrdinové. Počínaje samotnými zotročenými lidmi, kteří se postavili nepředstavitelným překážkám, až po ty, kteří bojovali za zrušení otroctví a nebáli se proti zločinnému systému otevřeně vystoupit. Stopy transatlantického obchodu s otroky však můžeme vnímat dodnes. Od staletí koloniálního vykořisťování můžeme nakreslit přímou spojnici k současným sociálním a hospodářským nerovnostem. Snadno rozpoznáme i rasistické výroky, které s oblibou používají ti, kteří znovu oživují šovinistické ideje o nadřazenosti bílé rasy, chtějí racionalizovat obchod s otroky a omlouvat jeho nehumánost. Je na nás všech, abychom proti pozůstatku otroctví v podobě rasismu bojovali. V boji proti rasismu a předsudkům je naprosto zásadní vzdělávání. OSN proto přikládá velký význam vzdělávacím iniciativám, které budoucí generace učí o příčinách a důsledcích otroctví a předává zkušenost, kterou si lidstvo z tohoto temného období odneslo. Pokud máme lidi úspěšně vzdělávat a chceme, aby o tomto tématu věděli, musíme používat vhodný slovník. Proto historikové v posledních letech přestali používat slovo otrok a místo něj zavedli výraz zotročení lidé. Poukazují tím na to, že se otrokářský systém pokusil svým obětem odepřít samotnou lidskost. OSN spustilo různé iniciativy, které zkoumají dějiny a dopad transatlantického obchodu s otroky a otroctví na celém světě. Patří mezi ně projekt UNESCO Roots of Enslaved Peoples, čili Cesty zotročených národů, který byl spuštěn v roce 1994, nebo právě březnový Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky. Kromě toho OSN vyhlásila roky 2015 až 2024 za Mezinárodní dekádu lidí afrického původu. Cílem je řešit problémy, s nimiž se lidé afrického původu stále setkávají, například systémový rasismus či diskriminaci. Projekt má proto prosazovat respekt k lidským právům, vyzdvihnout přínos lidí afrického původu a zlepšit právní rámec pro boj proti rasismu.

červnu 2020 Evropský parlament jako první mezinárodní instituce uznal otroctví a transatlantický obchod s otroky za zločiny proti lidskosti. V usnesení, které přijala velká většina europoslanců, vyzvali orgány Evropské unie a členské státy, aby oficiálně uznali nespravedlnosti, k nimž v minulosti došlo, a zločiny proti lidskosti, jež byly spáchány na černošských lidech a lidech jiné barvy pleti. I v tomto usnesení hraje významnou roli vzdělávání. Mimo jiné doporučuje, aby byla do školních osnov zařazena historie černošských lidí a lidí jiné barvy pleti. Kromě toho, Evropská síť proti rasismu ve spolupráci s poslanci Evropského parlamentu a Evropskou komisí pořádá každoročně kolem 25. března Týden boje proti rasismu. Ten má mimo jiné zajistit finanční, sociokulturní a psychologické odškodnění pro potomky těch, kteří otroctvím prošli. Dějiny otroctví a jeho přetrvávající rasistické následky ovlivňují i současnou společnost. Je zásadní připomínat si minulost i bojovníky, jako je Toussaint Louverture, kteří se postavili otroctví nejen na Haiti na odpor. Evropská unie i mezinárodní společenství proti rasismu dál bojují. Dbají na zvyšování povědomí o něm a prosazují rovnost.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Co víte o předsedkyni Evropského parlamentu? Možná víte jen, jak se jmenuje, ale asi tušíte, že je to v Evropské unii velmi důležitá úloha. Pojďme se o tom dovědět více. Vše začíná volbami do Evropského parlamentu. Ty se konají každých 5 let, ale svého předsedu či předsedkyně parlament volí každého 2,5 roku. Tak to ale nebylo vždycky. Až do roku 1979 měli předsedové parlamentu roční nebo dvouleté funkční období. Od roku 1979 se první předseda v daném volebním období parlamentu vybírá v červenci na prvním plenárním zasedání po evropských volbách. Druhé volby předsedy se konají o 2,5 roku později, v polovině volebního období parlamentu. Naposledy se takto volilo 16. července 2024, kdy si parlament znovu vybral Robertu Metzlovou na další funkční období do ledna 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
1: Tento parlament musí i nadále být parlamentem pro všechny v Evropě. Společně musíme tvořit politiku naděje. Náš evropský sen. Musíme zhmotnit slib, kterému důvěřovali naši předkové a který je ještě třeba splnit. Po 2,5 letech si stále přeji, aby lidé k tomuto projektu znovu získali důvěru a nadšeně se na něm podíleli. Aby věřili, že náš společný prostor může být bezpečnější, spravedlivější a rovnější. Že společně jsme silnější a lepší. Že naše Evropa musí být pro všechny.
2: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
1: Jak se ale někdo stane předsedou nebo předsedkyní parlamentu? Kandidáty vybírá jedna z 8 politických skupin parlamentu nebo skupina nejméně 36 europoslanců. Kandidát, který v tajném hlasování získá absolutní většinu hlasů, je jmenován předsedou. Někdy je potřeba, aby proběhlo několik hlasovacích kol. Pokud po 3 kolech z hlasování vítěz nevzejde, konfrontují se v posledním kole pouze 2 poslanci či poslankyně, kteří ve 3. kole získali největší počet hlasů. Vítězem je ten, kdo získá absolutní většinu odevzdaných hlasů a nikoli podle absolutní většiny poslanců. To znamená, že se do celkového počtu nezapočítávají neplatné nebo prázdné volební lístky, ani ty, kde se poslanci zdrželi hlasování. Pro příklad, Roberta Metzlová byla znovu zvolena v 1. kole 562 hlasy z 699 odevzdaných hlasů, přičemž celkem je 720 poslanců. Jedním z jejich prvních úkolů hned od zvolení je předsedat plenárním zasedáním. Předsedkyně totiž zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání. Rozhoduje též o přípustnosti pozměňovacích návrhů, o otázkách položených Radě a Evropské komisi a o souladu parlamentních zpráv s jednacím řádem parlamentu. Udržuje pořádek, uděluje slovo, prohlašuje rozpravy za ukončené, předkládá otázky k hlasování a oznamuje výsledky hlasování. Předsedkyně také odpovídá za dodržování jednacího řádu parlamentu. V této funkci řídí veškeré činnosti parlamentu a zastupuje jej v právních záležitostech. Předsedá také konferenci předsedů politických skupin a předsednictvu Evropského parlamentu, které se skládá zejména ze 14 místopředsedů. Tyto výrazy vám možná nic neříkají. Nemějte ale obavy. Vysvětlujeme je v dalších podcastech naší série z džungle žargonu. Velmi významnou součástí její práce je reprezentace

Participace Evropského parlamentu v mezinárodních vztazích i vztazích s ostatními evropskými institucemi. Kvůli tomu pravidelně jezdí na služební cesty po celém světě. Tím to ale nekončí. Předsedkyně též promlouvá při každém zasedání Evropské rady. Vyjadřuje zde názory Evropského parlamentu na témata, která jsou na pořadu jednání, a debatuje s hlavami států a předsedy vlád. Poté, co Evropský parlament odhlasuje rozpočet Evropské unie, předsedkyně ho svým podpisem schvaluje. V rámci postupu spolurozhodování s radou ministrů může předsedat dohodovacímu výboru parlamentu a rady. Spolu s předsedou rady též podepisuje všechny právní předpisy, přijaté právě postupem spolurozhodování. Další z jejich úloh je přijímat žádosti o záštitu. Parlament se tak může připojit k určité věci či kauze a poskytnout jí morální podporu. Záštitu parlament uděluje každoročně jen omezenému počtu akcí a za určitých podmínek. Teď už víte, že se jedná o zásadní pozornost.